0: Tak, toto bol pre Aliba Savel.
1: U nás na Rusnákoch šahvarí ty Bašavel.
2: Tak.
1: No.
2: Na zdravie.
0: Na zdravie.